0: Podamo čakam, reka tut un titul, a v nesče podamo čakali, mate je tu, a ste mi z dupkom na pošestčih.
1: Serbski rozvoz. Povestče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Niemale cite sa zvierivech z katolskich wosadu je na čerošie siatkoni ponželi znova do Rožanta putnikovavo. Radvorský wosadne fara Beno Jakubáš je ako vône celebrant Božum šu svedčil. Predoval je nebelčanský fara Michal Nauka vo Mačeri Boži Sviatej Marii, kotraž so šakove roženče vo sebe čestčuje. Uotovali sú Božum šu komea a dujerio radvorské wosady. Putnikovanie siatky ponželu do Rožanta je najväčšie serbske putnikovanie od leta džiat na čestu džujodesač, svieča vierivý kemše na putnický vúce. Na čarovším 30. dňu mynu vopčelichu so znova viacero honiofužické myne. Tak doživichu hosčo ve krabatu mynie ve čornom kumcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remeso. Podobne ve Niemcach a ve Barče, kdež možachu si opetovario mynaj do runia od Nucka vobladač. Tež historický myn je s vúhom a kasovom naliči nešto s tou opetovario. Tam předavachu tež ve historické piece napiečený klip. Kasovský myn steje šáč do 1977 blízko Vietrova, doniž jún potom na hôrku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže biečara pod svoj nemské niečo 650 mynu otevrené. V Bokovach bie serbský ľudový ansambl sviatky zasa s hosťom ze svoj vútovský nocu povestču. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a Teci nemožnosti je na cioch predstajniach pod hôvom nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješ je 10 viac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostnem aj dživadželníkom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 modostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by se družču drastu zvoblikalo, dalša by vúslikana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, ký švierivých miesobu zviazuje. Po kemšach zastupachu so firmovaní potom za zromane foto ve Tachanskym dvore. Miestne koparské mústvo z Nuje Vesky je čera 44. siatkune koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Nuje Vesčenio po celeniu jednatku přečivo Vorklečana. Malé finále vo ceče miestno rozsúžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobieše so dvojce Přetonič, dokiež bieštaj so rajarie z Rožanta a Nuje Vesky zranivoj. Nimo Vukovanského auto dobieše so tež helikopter zasadič. Wobe maj raja roma pak, dže so derje. A to bichu naše povestče, kiš namakače tež na naše internetuje strone, a ve našej damotni app, kiš rika MDR Sabia.
1: Vedro.
2: Tu kvilu pokaza žive slibro 13 stopňov, po honi v Užice vúľadame modre nebio. Tak, džen sa tež vostanie žive slibro te zalieze po honi v Užice na temperatúre takle mes 27 a 11 stopnimi.
0: Našim koncu je najprv raz šitko poriadku, ale štužce sa dženca ráno do Polskie podač, no hajtu treba trochu viac časa po 2 až 4 minúce. Tam pri prekoče do Polskie pola Ludwigsdorfa, tam treba če 2 hodiny dlie, aj to dobro, že traja na 9 kilometrov, so tam jestem vopkat kopi.
1: Serbský rozvoz.
0: Dosť časa vám tam potekím je licit, že přes Ludwigsdorf do

0: Matthias Kiesling, ja, das bin ich auch selbst nicht mehr so. Und ich bin nicht mehr selbst, so ja nicht mehr. Das ist übrigens Nappos hat mich.
1: Serbski Roswurs. Bojestje. Im Studio Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale Zitesatz Wierivich z katolskich Wosado je na Czerosche Sviatkone Bunjeli znova dorožanta Putnikovavo. Radvorski Wosad na Fara Beno Jakubasz je jako vone celebrant Božom šu svečio. Predovav je nebelčanski Fara Michał Nauka vo Mačeri Boži Sviatej Marii, kotra so šakovo roženče vosebe čest čuje. Vuotovali su Božom šu, ko mea a dujojo Radvorske Wosade. Putnikovanie Sviatke Bunjelu dorožanta je najväčše serbske putnikovanie od leta 1900 1910 sveča Wierivi Gemsche na Putniske Wuce. Na čerovšim cia cicetem dňu mynu vopčelichu so znova viacero hornjovužiske myne. Tak doživichu hosčo v krabatom mynie v čornom gomcu hač do večora zabavu, hučbu a staré remesva. Podobne v Niemcach a v Barče, kdež možachu si vopetovario myna i to runia od nucka vobladač. Tež historiski myn mier s vôvom ha kasvom naliči nešto s to vopetovario. Tam předávachu tež v historiske pece napiečený klip. Kasuski myn steješ hač do 1977 blízko Vietrova, do nižšium potom na horku blízko Kasova nepřestajichu. Šo romadže piečara pocevi nemske niede 650 mynov otevrene. V Borkovach bie serbski ľudová ansambl sviatky zaso s hosčom ze svoj butovské nocu povesčo. Lietušu zabavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstajniach pod hovým nebiom dohromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješ je 10 jac hač loni. Ansambloce vústupichu s korom, baletom, hostným aj dživadelníkom aj a štatistami. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 monostným a cium dorosčeným sakrament firmovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa se serbskými suami do Tachanskej cirkve. 6 holcov by si družču drastu zboblekala, dalša by húslekana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž Wierivich mesobu zviazuje. A po kemšach zestupachu sa firmovani za zromadne foto v Tachanskym dvore. Vierstne koparske mústvo z Nové Vierzky je čera 44. siatkone koparský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu sa Nové Vierzčenio po celeniu jednatku přečilo Vorklečana. Malé finále vo cečemestno rozsúdžichu Roženčenio po celeniu jednatku z C2 přečilo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše sa dvojce přetonč, dokýž byštaj sa rajare z Rožanta a Nové Vierzky zranivoj. Mimo Vukovanského autu dobyše sa tiež helikopter zasadžič. Ale wobe maj rajere maj so zaso deredže. A to bych u naše povestče, kiš namakače dale na naše internetovej strone, rune takéž v našej app, kiš rika MDR Serbia a kiš je damotná.
1: Vedro.
2: Što ješ tam nevidíče, kak čopfo tu kviluje, to môžu ja vám prajč, što nače stopňu žive slibro ižo pokaza v Budešine a pohoni v Užice vuládame modre nebio, tak dženca tiež vastanie, što ješ se na kvotne mestno doječ tundovi do Jonsdorfa, tam zmeje než 27 stopňu a što ješ se si čopfo tu ľubič dač ve Kamencu, vieš čo dženca je na 30 stopňu.
0: Na pučach a drohách našim koncu je šitko poriadku, jeli se mače vypokio za nás, potom nás zazvonče Budušin 37400, to je číslo, telefon strážuje dženca Matej za nás, kýba zapísače nám v našej app MDR Serbia, môžete tiež s nami četovať. Tuž, přejeme vám všem, dobrú jezvu, do nového rania.
1: Serbský rozvoz.

0: skupina Vulbonos, če to bie našim programje, a 100 minutko 7 hodin cicoči na povosemich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Niemale zite sa zvierivech z katolskich vosadu je na čaraušej sviatku ne punžili znova doružanta putnikovavo. Radvorský vosadný farar Beno Jakubáš je jako vône celebrant Božom šu svečiu. Predoval je nebelčanský farar Michal Nauka vo mačeri Božej Sviaty Marii, kotraž so šako voruženče vo sebe čest čuje. Vuhotovali su Božom šu komea a dojorio radvorskej vosady. Putnikovanie sviatky punžilu doružanta je najväčšie serbske putnikovanie od leta 1990. Sač sveča virivi kemše na putnijski vúce. V Bolkovach bie serbski ľudový ansambl sviatky zasa soščom ze svojej burtovskej nocu povesču. Letušu zábavnú inscenáciu Mission Impossible abo Vanka, Janek a teči nemožnosti je na cioch predstrenjach pod hohem nebiom doromade 5-10 ľudí vidžavo, što ješe 10 viac hač loni. Ansambloce vústupichu s kórom, baletom, hostnými dživadelníkomi a statistami. Na čarovším 30. dňu mňu obdeliču sa znova viacero honio v užiske mňu. Tak doživichu hostčo v krabatom mňu v čornom komcu hač do večera zabavu, hučbu a staré remesva. Podobne v Nemcach a v Barče, kdež možachu si v opetovariu mňu toho runia vodnucka vobladač. Tiež historický mňu mes vôrom a kasvom naliči nešto z toho opetovariu. Tam předavachu tiež v historické piece napiečený klip. Kasovský mňu steješ hač do 1970. Sedoma sedomdesač blízko vietrova doniš jún potom na hôrku blízko kasu a nepřestajichu. Šoromadže piečara pod svej nímskej niedže 650 minú votevrene. Drežďansko-mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dvúrečnej Božím ši v Budešine 42 modostným a cijom dorostčeným sakrament formovania v udeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 holcov by si družču drastu zvoblekalo, dalša by vúslekana. Biskup rečeše v svojom predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesovú zviazuje. A pokemšach zestupahu so formovani za zromanné fotu v Tachanskim dvorje. Viesne koparske mústvo z Novej Viesky je čera 44. sviatkovne koparski turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Novo Viesčenio po celinu jednatku přečivo Vorklečanam. Małe finále vo cečem miestno rozsudžichu Roženčenio po celinu jednatku z C2 přečivo Sušečanam. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonič, dokýž byštaj so rajare z Rožanta a Novej Viesky zranivoj, nimo vukovanskýho auto dobyše so tiež helikopter zasadi. Ale voľbe ma rajeromaj pak, že sa derie. A to vane vechu naše povestče, kýž namakače na našej internetovej strone rune takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slebro pokáza miestem v Budešine 18 stopňov, pohorný v Užice, poprom šužom sam snúpada, modré nebio, tak džen sa tiež ostane, slunca došč zmejeme a žive slebro te zalieze na temperatúre miest 27 a 31 stopnimi.
0: Všetko poriadku na našich pučach a drohách. Všetko vám všimtuš. Dobrú jesbu.
1: Serbský rozvoz.

0: Polícia z G.
1: V Porchowie je 47-letná ze svojim autom nedželu noce nezboží zaujinovala. Jako prvnje je do napřečo přijeduceho auta prásnova a bondaljova a ponhýšče raz do dalšieho auta, ký stej šorunie při křižovanišču. Zaujinovalka nezbožu mieša viacač 1,6 promilu alkohola ve krvi. Zranil so nikto nie, ale vecna škoda ta vúčenia 10 euro. V lesu při Kinechtskej holi ve Vojerecach je sočera palivo a to na niečo 300 kvadratných metrach. Voniva vobora je vojen sašava, ale kak by un vúderio hišče přepetuja, policia radži so při tukvilnom čopfem a suchým vedre v lesu po předpisach mieč, to reka žan votevrene voj, nic v lesu grilovač a tež nic autom po suchých vúkach jezdžič. A naposled do nemských Baslic, tam je 28-letný nedželu poponju na kolesu a bez čriho popuču byl, na ležunosti je poň spýtal dalšie koleso pokradnič. V obsedžo pak je opšitý myliu, tu iš je paduch čekno. Polícia je jeho požišové kamencu lepiva a kontrolovala. Čriho přece ešte žane nemieše, ale 14 cm dlhý nož v zaku. Tohodla vúmetuje jemu netko pospět padustva z broňu.
2: Tobie potekím dženstniša policia, ako tretitul môso k tomu lepšie hoďeč, hač rúne tutun. Kečpú!

A za vašu viesto vo dušu mám tu naše pokyvy. Šulario Krabatovie zakvadnie šule Skulova, te dženca meju mietaja, a to v Kulovcu z programom. Štuž chce dječino podpierač a se to obladač, dženca 10 do 11 při meji v Kulovcu je štart. Nedo mám dalšie pokyv za Kulovsku končinu, Sachska krajná centrála za politické kubvanie přeprošuje na přednošk pod hezvom Doba desinformácie, jak algoritmy KI a kampanie politické mobilizovania zmienia. Dženca večer 7. Jakubecovom bústavie v Kulovie. Serbsce rentnario, škotovario, nech nezabudu, dženca vúraje so přichodne kovo serbského seniorového škota popodňu dvema i nesvačidle v tamnišim hostčincu. V Vajerecach skáčuje so dženca mieščanská ráda, a to popodňu pečich na žurli novie radnice. V Malešecach je dženca večer posiedženie tamnišie gminskie rady večer 7. Tovarstvo v domie Malešecach. A dalša mieščanská ráda, a to Budeska, skáčuje so potom Jutze, a to popodňu pečich na radnické žurli na Nutsko-Nilavske. A v Vázu tam môžete Jutze Kredarič, vaša pomocná živka, je mies popodňu cioch a večer 6 v tamnejšej vyššej šuli prašaná.

0: Pikachu. A ja sa nájdem za váš budžak, vás nejedžen z rano překvapil. Ja som ešte raz váš časník a přeraču vám za jednetko sedaminčinu do dživiečich. A s tým, co džen sa posledný raz, čas za...
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Marieta Krečmariec z Dubrenka.
2: Sviatky. Svieđen a mnozy nevedia zcova tak dokvanie, što je so tam poprom stalo. Žane džičo v žvobíku, žaden prúzny rô, ale ništo nevidžomne, Boží duch. A rúne to je tak češko, a rúne časne tiež tak silne. Vúčomnicu romadže sedža, nevisči, zatrašeni. A potom reka, vicho, vohen, pohyb. Ale to rozsudne nie je spektakl, ale to, što so potom stala. Ze stracha nastane zmužitošť, zmielčenia stanu so reče, z cofnenia buzazbe. Sviatky ľudí premenia, a snano je rúne to dybk, Sviaty duch nie je za to tu, so ništo zrozumíme. Ale zo so ništo hýba. Nic tedy, ale dženca. Snano celé mielčo, myslička, kotra ešte nepustí, impuls, kotra ešte vúžada, zmužitosť, kotra ešte nádobo tu, hač rúne si on vujasnič nemôžeš. Sviatky reka, bo nie je daleko preč, on je blízky, v tebi, a on skutkuje. Nic vodce, ale reálne. Snano je dženca rúne vokomík to kutne prač, a votevrene za to byč, štož bo v tebi ponúcce.
0: Nábožné svoj k dnej má dženca na roku a zamovitosť či kuluskie vosady Marieta Krečmariec.

0: Michaela Melzerova. Vice Buža Tom 100 as 6 Jasset Liet Ako Josef Janšecach Pipa Neuzach Naroživa Jadna Zasbužona Ženska Luisa Hoffmanova Ako Ne Moče Jojo Budkaria Hanna Scholz Anne A Martina. Ja, bova Zeptarka as Bisu Vašelka Ale jo teke nieco celo Vesepniko Nadešva. Sebastian Elikowski Winkler Josef Zaberaus Je Živinim Astatkovanim Avam Nento Pšeražio.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, živala v Hešibuské diakoní a peždě ucela ve Frankobrože nad Odru. Ve 1602 a živiša se tě se ženila. Její manželský je bu historik a literatury dr. Paul Hoffmann. Živiš na 617 su šegnuli do Barlíňa. Bez smerši manželského jo živiš na 607 a stržašťa udrogovala do Rio de Janeiro v Brazílské. Zavina udrogovania jo byl Hoffmanovic syn, dr. Wolfgang Hoffmann, šéf dramaturg, režisér, docent a autor knígu, ak jo tam přebyval na emigraci. Na pestark manželského jo zachopilo písaš artikle, ulicovania a novele. U šej socialnych témov javie se ved 1890-tych let serske témy. Luboš k tomu serskemu jo jej zaštepila mama. Jo spisała dwa nejskere v tych variantach do tych miest neznate Janšojske spiva. Švajota ženska a švajota Maria. Přitom jo gledala na vesebnosti Janšojského dialekta. Obej je přestajila do rymovaneje nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 1906 ste se vezjavili v týženiku Der Bär ilustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1907 a 1906 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1907 a 1906 je Rudolf Virchow udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo přegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. Uše toho se zabiera s pomerami miazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nímskych basnikáriov, ketareš sú pecerali ze serskej mytologie, staviznu a basnistva. Dr. Kristiana Pinjekova kroní ve jeje literárnym statkovaniu.
2: Vena veľkým objektívne opisuje sersku literatúru a to jo mi fascinirovalo, dokola što teke neokúže zora bys tak ceniu, ako jo vena to ceniva. A kaž som se te kniglícky nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanách. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, azo populárno vedomnostne přednosky, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria z Trnaš, čo bola, a ten zešiuk, ja neviem, vúši či toto zešiok, žošio venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbo písava. V nímske rice, ale venama teke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženska, ako ceptarka a spisovašelka. Daniš nuom biografickom svoniku vena se ne naspomnio, daniš ve tých kniglickách slavisten in Deutschland. Co šo škoda?
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnošto Muku a jo bola cvonk mačice serskeje. Jeje vesebná zaslužba je ve zjavenie serskeje basni Burský gelc z toho serského landu. Při přebieraniu svieženskeje šulskeje brošúre z leta 1603 a 1900 za pesvešenie Friedrich Gymnáziuma ve Frankobrože nad Odru je miaze 12 basniemi prípadne nadešla toštu basen v kubinsko-bieskojském serském dialekte. Basen Josef vezjavila kenc 19. stoleća ve casopisu Mačice Serske, a s tým uchovala to jednorazne znankstvo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikowski-Winkler je obšetstav jo Janšovarku Luizu Hoffmanovu a jej vesebne nadeženie prekonat a 6-6 let jo se naroživa a přitom jo se mý kolega ma miazo drugim zeperal na sleženia Meta Pernaka. Dr. Kristiana Pinjekova jo se ogroniva ku literárnemu statkovaniu Luize Hoffmanovie.

0: Mě všetně koncou večtok a Ludvíko zpívá, máš to žočo plěsašo, zpívá jeho ten komane kód od Saskýho gymnázia.
1: RBB, Savský program. Savský program, koncert.
0: Jo, a to uštěvanie koncertové stojí celé pod znamením Nalieša. Jo, nemôžeme veriť, také žince, jo, už krádu šop, vo skoro čižasča krádu. Nalieše, ako žince, bužo neskýri ten nový normál, také šop v Nalieše, ale tá nalitná muzika, tak týnca žince veto, veľkým der je môj kolega Sebastian Jelikovský, vien klaviežo, ve pšidlcech 6 a 2 minútach přes program. Viede viasela.

Naše saske ljudi vyspíva, ga obspívajú přírodu a tak ten celé leto, lec zima, náleže, lešajský cas, alebo tak na zima. A se vienien toho náleže, se blíže, chvališ Boga, vedro bude zase šobleže, chápia kvíš a tak příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kto naše rednie vúžeské krajiny.

0: Letne zase, naleche, su komponisto še zase za komponirovani inspirirovali. V serskej muzice jo Karla August Kocor staju ze svojim češim oratorijom Nalečo, naleche, nimierne pomnik zahopienko Julieta. Veno suša mimo cviblovania, ktorie nevece znatem tvermam togo serského komponista.
1: Ja sa spomnim, až po vojne náš nan, my sa na nekakých schadovance Pančicach samo ako solist v oratóriu sobu spíval, ten bas, to nieraz ulicoval. A ja som ak som tak v okolo leta 19. a 18. jana, 18. sme my v Lipsku ako studente mili Jan Kor a ten jose také studentským korom obžiliu na nazvúcovanie toho oratóriu ma na leto. Zvíženia Dolnej Úžice jo to jo Jan Sarsky oratórium v obuku tých podcasov od Andrija Zelaria a Karla Augusta Kocora, ale škoda, až sa nikola nie je nikten zvážil raz na přestajenie do Dolnosarpskej rece. My sme takých zamožných mieli. Nic kenč napšal do jo, drogujúce svodniky a kenč by také basnickú žilku mieli. Ja som myslím, že našišti sa zaušom nikto nie z takého ideu zabíral. Nuč zvení mode náleše. Nuč zvoní mode náleto. To má také rydne. To je inzvišť tak pšal, tie zvonky, tak tie zvonášky klinkotáš. Jo, to sa mi nejlepšie spodobalo, ale to sú také, to zaušom sú kšasné melodie. To je to nejlepšie na melodiach nejbogatšie oratórium, kenč my zaušom máme. No jo, náleto po tom šerem zemským času skončno zase svoje barvy pokážu a to sa melodie také odvyšťujú. To z tej Kocora a Zela byly dva dere zgromadne živajúce umyca.

0: Ja. Te taški hopijo v Švicaš. To je tak ridne, a kokoše su munte te uganjaju v tem gunje, te moje šepno zdrapane. Mnogi kokošnic, gata, co sežeš, a potne kljuvaju se na hete kuretka. Glede, kak te kokoše tam su munte, kak te tam drapju.
1: Gaš, kokoše su njasli, pen jo mama, abo uma, abo jadno, pe su pen gledali, ou, vete je, že mi per pecajžiš, a toga juš teke su ve mrcu pecajžovali, a pen su tak sreš aprilja mili kuretka juš. Gaš nisu upasuval, jadna kokoš nižiš kšajžu, Njasla se žela, jo naraz přišla z vaša kuretami, abo tak. Ja som měl te kacky také, te biele, im grone Warzenenden. A tam je také jadna kšajžu njasla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mladých. To nie žen koncelo, ta stara još přišla, ma jadna za drugi, jadna dvašťa. Ta konc januára, to jak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, to su pen přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam su byli per gusorov, no pen su tu gus tam chuju puštili, a pen su zase volili domoj. Ja mam golubje na tych teke tak, juž konc januára. Chopiju te samjaki goniš, te samice. Ja mam juž mlode.

0: Doktorhaus Neo Jorgin zeichne naljetne muziku vošťovanie vel Sebastiana Alikoske Winklera ušťovanie Jos našo Roskosovigo archiva sleta 2020 2020.
1: RBB serbský program vaše téma naša muzika.
0: Herr Kupka Wacholder, Matthias Kiesling als Karl Zebold.

0: Michaela Melzerova. Vice Buža Tom 100 as 66 let ako Jose Vejanšecach Pipanojcach naroživa jadna zaslužona ženska Luisa Hoffmanova ako nejmoče žočo Budkaria Hanna Scholz Anne a Martina. Ja bova zeptarka a spisuva šelka, ale jo teke nieco celo vesebniko nadešva. Sebastian Elikowski Winkler Jose Zaberaus je živinim a statkovanim a vam nento pšeražio.
1: Luisa Hoffmanova je uknula na ceptarstvo, živala v Hešibuské diakoní a peždy ucela ve Frankovroži nad Odru. Ve 1602 a živiša se tjo se ženila. Její manželský je bu historikar literatury dr. Paul Hoffmann. Živišna 117 su šegnuli do Barlinja. Bez smierci manželského jo živišna 107 a stržašća udrogovala do Rio de Janeiro v Brazilskej. Zavina udrogovania jo bu Hoffmanoj syn, dr. Wolfgang Hoffmann, šef dramaturg, režisér, docent a autor knigu Ak jo tam przebywał na emigracji. Na pestark manželského jo zachopiło pisać artikle, ulicowania a novele. Ušej socialnih temov javje se ved 1890 let serske teme. Luboš k tomu serskemu jo je zaščepila mama. Jo spisala dva nejskere v tih variantach do tih mest neznate Janšojske spiva. Švajota ženska a švajota Maria. Přitom jo gledala na vesebnosti Janšojskego dialekta. Obej je přestajila do rymovaneje nímskej versie a zapisala do notu. V 1806 a 96 ste se vezjavuje v týženiku der Bär illustrierte Wochenzeitschrift für vaterländische Geschichte. V 1806 a 96 je Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo pšegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. V 1896 je Rudolf Virche udal jeje publikáciu Die Sprache und Literatur der Wenden, Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. V nej vena dajo pšegled veserskej literatúrie v Užice až do 19. stoleća a pomienujú nejvážnejšie tverby. Uše toho se zabera s pomerami mjazy Serbami a Nimcami a pokazujú na tverenie nimskih basnikariu, ketareš su pecerali ze serskeje mitologije, staviznu a basnistva. Dr. Kristjana Pinjekova kroni ve jeje literárnem statkovaniu.
2: Vena velgin objektivne opisuje sersku literaturu a to jo mi fascinirovalo, dokola što teke neokuže zora bis tak cenju, ako jo vena to ceniva. A kaž som se te knjiglicki nento ešte raz ogledala, teka sú nento přístupne v internete, v univerzitnej bibliotece v Drežanach. A tam jo to jadna séria od Rudolfa Virchova, also populárno vedomnostne přednosti, ven jo udával takú sériu. A to jo južo séria Stornas, čo bola, a ten zešiuk, ja neviem, vúši či Toto zešiok, žošio venapen na stožaša bokach, vo staviznach, vo ricoma a vo literatúrie serbu písava. V nímske rice, ale venama teke tam svoje stojnišťo a ten spis mesesta jo vegin zájemne teke za žinca. A vena ako ženska, ako ceptarka a spisova šelka. Daniš nuom biografiskem svoniku vena se ne naspomnio, daniš ve tých knjiglickách slavisten in Deutschland. Což jo škoda.
1: Luisa Hoffmanova jo miela zvisky ze serskeju inteligencu, napríklad z Arnoštom Muku a jo bola cvonk mačice serskeje. Jeje vesebna zaslužba jo vezjavenje serskeje basni Burski gelc z toho serskego landu. Při přebiranju svěžinskeje šulskeje brošure z leta 1603 a 96 za pesvěšenje Friedrich Gymnasiuma ve Frankobrože nad Odru jo mjaze 12 basněmi případně nadešla toštu basen v kubinsko-bejskojském serskem dialekče. Pasien Jose vezjavila kenc 19. stoleća ve casopisu Mačice Serske, a s tým uchovala to jednorazne znankstvo dolnoserskeje rice.
0: Sebastian Elikowski-Winkler je obšetstav jo Janšovarku Luisu Hoffmanovu a jeje vesebne nadeženje predkonat a 66 let jo se naroživa a přitom jo se moj kolegam a mjazo drugim zeperal na sleženja Meta Pernaka. Dr. Kristjana Pinjekova jo se ogroniva ku literarnemu statkovanju Luise Hoffmanovije.

Naše saske ljudi vyspíva ga obspívajú přírodu a tak ten celé leto, lec zima, náleže, lešajský cas, alebo tak na zima. A se vienien toho náleže, se blíže, chvališ Boga, vedro bude zase šobleže, chápia kvíš a tak příroda, rozkvíšo a také težky přijdu zase sled, kto naše rednie vúžické krajiny.

Wusche, Sest, Jasses, Letga, Jojo, Spiva, Nimsko, Sarbskem, Ko, Žiluje. My máme také veľa redných sarbských spivov, repertoáru. A v Detlefa Kobiela máme také arie, ako ve maju, jasne to žočo, bom kate rúb, kak stúpa se luštne a viasele. V rednom času maja, to je jano žoš, južošek no zelene, rože kvitu, viešne zdrajo, budešence viaselijo. A ten Jan spiv, so se pešne zelene, jo naša domovňa se tam vospiva, to sú te redne vota, že tam se vio sprevia, přesvolča a dub. Jo, a také ta redne žoča v rednych pešných cipelách a kešulách. A pen ten jeden spiv, v tej gusené kvetky na vůdce, ta přižo tak ještě, no jak já jdem goniš, celá zaspána a pen ještě svába, jo, a gleda k nebivu, dokoláž pokud je ji přiju hůdce na to vůku svého

Něco nového dají žince věco v RBB televizii. Či bětele nažaseš, vidíš o nové pověstčové uštěvání. Já musím kroni RBB styrjat vážasča Bramborska. A žince vidíme prýdne uštěvání, kenž moderíruje můj kolega Kristen Matej. Vítej.